0: Světový oceán je od pobřeží až do těch největších hloubek plný života. Je domovem tisíců druhů živočichů. Od mikroskopického planktonu po plejtváka obrovského, největšího tvora na planetě. Na oceánech a mořích závisí život nás všech. Většina z nás je ale bere jako samozřejmost a zapomíná, že z moře pochází jídlo, které jíme, i kyslík, který dýcháme. Jsou hlavními regulátory klimatu. A nejen to. Moře a oceány nabízejí jedinečné podmínky pro celou škálu ekonomických a rekreačních aktivit, jež obohacují naše životy, rybaření, potápění a mnoho dalších. Ačkoliv se oceány zdají být nekonečné a nezdolné, jejich zdraví, a tudíž i to naše, je otázkou velmi křehké ekologické rovnováhy. A ta je nyní v ohrožení. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Tentokrát se podíváme na to, jakým způsobem bude Unie chránit světový oceán.
1: Komu patří oceány? Odpověď zní nikomu a přitom všem. Uznali jsme je jako společné dědictví lidstva, což znamená, že žádný stát si je nemůže nárokovat ani nad nimi mít svrchovanou moc. Pobřežní státy však mají právo využívat mořské zdroje ve své výlučné ekonomické zóně, tedy v pásu sahajícím až 200 námořních mil od jejich pobřeží. Ve své zóně může stát provádět geologický průzkum, těžit mimo jiné ropu a zemní plyn a vůbec využívat přírodní zdroje, tedy například lovit ryby. Za pásem výlučné ekonomické zóny se nachází volné moře. To tvoří přibližně 2/3 celkové plochy světového oceánu a 95% celkového objemu přírodních stanovišť na planetě. Právě v nich lze nalézt odpovědi na otázku, proč musíme oceány začít chránit. Převážná část volného moře je studená a temná. Největší problém nicméně představuje extrémně vysoký tlak ve velkých hloubkách. Proto zůstávají jeho vody povětšinou neprobádané. Podle současného mezinárodního práva má každý stát právo se těmito vodami plavit, věnovat se v nich rybolovu a provádět podmořský výzkum. To však také znamená, že rozsáhlé oblasti volného moře nejsou oficiálně nijak chráněné. V důsledku toho čelí nadměrnému rybolovu, který způsobuje vymírání mnoha živočišných druhů a narušování ekosystému. Na nápravě této situace už se však naštěstí pracuje.
0: Na otázku, komu patří oceán, neexistuje přímá odpověď. Organizace Spojených národů však v roce 2023 schválila vůbec první mezinárodní právně závaznou úmluvu o ochraně moří mimo jurisdikci národních států. Takzvaná dohoda o volném moři je de facto závazkem zřídit na 30% plochy světového volného moře do roku 2030 přírodní rezervace. Smlouva byla přijata konsenzem po dlouhých takřka 20 letech vyjednávání. Oznámení dosažené shody se tak v jednacím sále OSN v New Yorku setkalo s potleskem ve stoje. Předsedkyně mezivládní konference Rena Leeová ohlásila uzavření dohody po dlouhém jednání těmito slovy.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Loď dosáhla břehu.
0: Evropská unie a její členské státy dohodu od začátku silně podporovaly. Zařazení Unie mezi rozhodné zastánce kolektivní snahy OSN o hlubší mezinárodní spolupráci a ochranu oceánů bylo přirozeným vyústěním jejího přesvědčení, že žádný stát nedokáže oceán chránit sám.
1: Nové mořské rezervace začnou díky dohodě o volném moři vznikat v nadcházejících letech. Konkrétní místo, které by se mělo stát chráněnou zónou, může navrhnout kterýkoliv stát. Hlavním kritériem zůstává snaha ochránit ty biologicky nejrozmanitější oblasti, jež se na volném moři nacházejí. Bohatým podmořským životem jsou známé například Azorské a Kanárské ostrovy. V jejich vodách se vyskytují velryby a delfíni, žije zde množství mořských ptáků a nacházejí se zde hlubinné mořské ekosystémy. Mořské rezervace sice nejsou v této oblasti žádnou novinkou, ale jejich skutečná ochrana a vymáhání nejrůznějších zákazů v praxi často zaostává. Dohoda také zavádí sdílení mořských genetických zdrojů. Veškeré přínosy, včetně těch ekonomických, které poplynou ze sběru a výzkumu genetických informací, spolu budou všechny státy světa spravedlivě a rovnocenně sdílet. Dohodu podepsalo přes 90 členských států Organizace spojených národů. Proto, aby začala platit, ji musí ratifikovat nejméně 60 zemí.
0: Tím, že chráníme moře a oceány, chráníme i sebe. Schválení dohody o volném moři je ze strany Evropské unie důležitý krok. Díky němu se může lépe zasazovat o to, aby byly mořské zdroje chráněny a využívány udržitelným způsobem. V únoru 2022 se konal summit Jeden oceán, kterého se zúčastnila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta svůj tehdejší projev uzavřela následující výzvou.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
1: Dámy a pánové, oceán je obrovský, neklidný a divoký a ze břehu si při pohledu na něj připadáme maličcí, budí v nás úctu a pokoru. Zde v Brestu, na tomto společném setkání, bychom si však měli uvědomit, jak obrovskou moc a odpovědnost, co by lidstvo máme vůči příští generaci. Nedržte se proto při zemi. Dejte si velké cíle, protože náš úkol je stejně velký jako oceán sám.
0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Výbor patří k termínům, které se v souvislosti s evropskými institucemi skloňují velmi často. Například v angličtině se výbory navíc mohou snadno splést s Evropskou komisí, protože se jim říká committees a komisi commission. A ve francouzštině jsou výrazy pro výbor a komisi úplně stejné. Panuje tak kolem nich spousta nejasností. V dnešním podcastu si proto na výbory Evropského parlamentu posvítíme a vysvětlíme si, jakou mají úlohu. Parlamentní výbory se pravidelně scházejí v Bruselu. Jejich diskuse jsou veřejné a můžete je sledovat přes internet. Jak ale výbory vznikají?
1: Na začátku každého nového volebního období se poslanci rozhodnou, kdo z nich bude zasedat v jakém výboru. Velikost výborů se značně liší v závislosti na tom, jakou oblast mají na starost. Například dnes, v první polovině 10. volebního období, mají mezi 25 a 90 členy. Jejich politické složení vždy odráží složení parlamentu jako celku. Na první schůzi si nové výbory volí své předsednictvo, které se skládá z předsedy či předsedkyně a až 4 místopředsedů. Výbory mají stejně jako předsedkyně a místopředsedové parlamentu 2,5leté funkční období. Každý výbor má také svůj sekretariát, jehož velikost se odvíjí od velikosti daného výboru. Kolik výborů existuje a jakými oblastmi se zabývají?
0: Stálých výborů je v parlamentu 20 a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Máme například výbory pro rozpočet, rybolov, kulturu a vzdělávání, práva žen a rovnost pohlaví a tak dále. Parlament může navíc zřizovat vyšetřovací výbory, které prošetřují nesprávné uplatňování nebo dokonce porušení unijního práva. Když je to potřeba, svolává parlament také zvláštní podvýbory nebo dočasné výbory, které se zabývají konkrétními problémy. V současné době existují 4 podvýbory. Pro lidská práva, bezpečnost a obranu, daňové záležitosti a veřejné zdraví. Každý se skládá ze 30 poslanců. Funkční období zvláštních výborů je 12 měsíců a může být prodlouženo. Příkladem je zvláštní výbor pro pandemii COVID-19. Ten byl zřízen v březnu 2022 původně na jeden rok a poté mu byl mandát prodloužen o další 3 měsíce. Během 15 měsíců své existence uspořádal více než 30 slyšení a seminářů s více než 200 odborníky z Unie i celého světa a 8 evropskými komisaři. Členové výboru prostudovali a vypracovali stovky dokumentů, zadali řadu studií a vyjeli na 6 pracovních cest. Celé toto úsilí pak vyústilo na zasedání v červenci 2023, kdy parlament přijal usnesení s názvem Pandemie COVID-19, získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost.
1: Výčet všech činností, které mají parlamentní výbory na starost, je velmi pestrý. Jejich hlavní úlohou je připravovat plenární zasedání, na kterém se schází celý parlament. Parlamentní výbory totiž na základě legislativních návrhů Evropské komise vypracovávají stanoviska pro jiné výbory a především pak zprávy, které parlament na plenárním zasedání projednává. O úloze zpravodaje, který je za tyto zprávy zodpovědný, budeme podrobněji mluvit v jiném díle tohoto podcastu. Parlamentní výbory analyzují návrhy legislativních textů, navrhují v nich změny a jmenují tým, který o nich vyjednává s radou. Pořádají také slyšení s odborníky, aby se mohli rozhodovat co nejinformovaněji. Šéfové výborů se scházejí na tzv. Konferenci předsedů výborů. Ta ze svých členů volí předsedu na dobu 2,5 let. Je to politický orgán, který koordinuje činnost výborů a dohlíží na jejich hladkou spolupráci. Na závěr tedy můžeme shrnout, že každý parlamentní výbor se zabývá konkrétním tématem a jeho členové připravují zprávy pro plenární zasedání.

0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: V roce 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských Židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sintské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoah, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazily. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. Ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči Židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.
2: Wer an das Europäische Parlament denkt, hat meist ein bestimmtes Bild vor Augen. Nämlich die Mitglieder des Parlaments, die im Plenarsaal sitzen und über etwas abstimmen. Tatsächlich finden Abstimmungen aber nur einmal im Monat statt. Und zwar während der Plenartagungen. Was genau Plenartagungen sind und wie sie ablaufen, sehen wir uns in diesem Podcast an.
3: Einmal im Monat kommt das Parlament für 4 Tage in Straßburg zur Plenartagung zusammen. Einzig im August findet keine Tagung statt. Dafür gibt es dann im Oktober gleich 2. Für jede Tagung wird ein ausführliches Programm ausgearbeitet, die sogenannte Tagesordnung. Zusätzlich zu den Plenartagungen in Straßburg kommt das Parlament außerdem regelmäßig zu kürzeren Tagungen in Brüssel zusammen. Diese werden auch Mini-Tagungen genannt.
2: Im Plenum geht es um die Ergebnisse der Gesetzgebungsarbeit der Mitglieder des Parlaments. Also um das, was sie im Laufe des Jahres in den parlamentarischen Ausschüssen und in den Fraktionen erarbeitet haben. Im Rahmen der Plenartagungen entscheidet das Parlament außerdem mit, wie die politischen Strategien und Rechtsvorschriften der EU aussehen sollen. Und es vertritt seinen Standpunkt gegenüber der Kommission und dem Rat. Die Abgeordneten haben zudem die Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter von Kommission und Rat direkt Fragen zu stellen. Dafür gibt es einen eigenen Punkt auf der Tagesordnung, die sogenannte Fragestunde.
3: Bei den Plenartagungen kann sich das Parlament zu allen Themen äußern, die ihm wichtig erscheinen. Es kann auch die Kommission auffordern, zu einem bestimmten Thema einen Vorschlag vorzulegen. Die Abgeordneten empfangen außerdem regelmäßig Gäste im Plenarsaal, darunter Staats- und Regierungschefs, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber oder Persönlichkeiten, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen.
2: Die meiste Zeit verbringt das Parlament aber mit Aussprachen und Abstimmungen. Abhängig vom Thema und von der Art des Gesetzgebungsverfahrens bieten dabei unterschiedliche Texte die Grundlage. Zum Beispiel parlamentarische Berichte über Gesetzesvorschläge der Kommission.
3: In der Regel diskutieren die Abgeordneten zuerst im Plenum über diese Texte. Wer sich zu einem bestimmten Punkt äußern möchte, kann Redezeit beantragen. Diese ist jedoch sehr kurz. Wie viel Zeit die Abgeordneten jeweils bekommen, hängt davon ab, wie viele Mitglieder des Parlaments insgesamt zu Wort kommen möchten. Abstimmungen sind meist sehr kurz. Aussprachen hingegen können mehrere Stunden dauern, je nachdem, wie viele Abgeordnete sich zu Wort melden.
2: Die Mitglieder des Parlaments sprechen bei den Plenartagungen in der Regel in ihrer Muttersprache. Damit trotzdem alle mitreden können, beschäftigt das Parlament zahlreiche Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Sie übertragen das Gesagte simultan in die anderen Amtssprachen der EU.
3: Auf die Aussprachen folgen schließlich die Abstimmungen. Stimmt das Parlament über einen Text ab, zum Beispiel über einen der parlamentarischen Berichte, dann können die Abgeordneten Änderungen beantragen. Sie können beispielsweise fordern, Inhalte zu streichen oder bestimmte Abschnitte umzuformulieren, zu ersetzen oder zu ergänzen. Über diese Änderungsanträge wird dann im Plenum einzeln abgestimmt. Abschließend steht der gesamte Text mit allen angenommenen Änderungen zur Abstimmung. Das klingt langwierig, geschieht aber ziemlich schnell. Mitunter stimmt das Parlament innerhalb kurzer Zeit über Hunderte von Änderungsanträgen ab.
2: Ihre Stimme geben die Abgeordneten übrigens, anders als vielleicht erwartet, meistens durch einfache Handzeichen ab. Der oder die Vorsitzende der jeweiligen Sitzung stellt das Abstimmungsergebnis fest. Wie Sie sich vorstellen können, dürfen dabei keine Fehler passieren. Im Zweifelsfall fordert der bzw. die Vorsitzende daher eine elektronische Abstimmung, um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
3: Bei Abstimmungen im Plenum ist meist eine absolute Mehrheit nötig, also mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Damit das Parlament beschlussfähig ist, muss außerdem mindestens ein Drittel der Abgeordneten anwesend sein. Stellt der bzw. die Vorsitzende fest, dass das nicht der Fall ist, wird die Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.
2: Nach einer Abstimmung können die Abgeordneten erneut das Wort ergreifen, um ihre Entscheidung oder die ihrer Fraktion zu erläutern. Die Europäische Kommission kann auf die Abstimmungsergebnisse reagieren und eine entsprechende Stellungnahme abgeben.
3: Natürlich beschränken sich die Plenartagungen nicht nur auf Aussprachen und Abstimmungen. Das Parlament entscheidet im Plenum etwa auch über seinen jährlichen Sitzungskalender, also wann die Sitzungswochen der parlamentarischen Ausschüsse und der Fraktionen stattfinden und noch viel mehr. Auf alle Tagesordnungspunkte einzugehen, würde allerdings den Rahmen dieser Folge sprengen.
2: Die gute Nachricht ist jedoch, dass alle Plenartagungen in Echtzeit auf der Parlamentswebseite übertragen werden. Außerdem sind die Räumlichkeiten des Parlaments auch während der Plenartagungen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Interessierte können sogar auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz nehmen und die Sitzungen des Parlaments hautnah miterleben. Eine spannende Gelegenheit, mehr über den Ablauf der Plenartagungen zu erfahren und Demokratie in Aktion zu sehen.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Everyone provides or receives care at some point in their life. Care work is not restricted to the health sector. It includes childcare as well as household work if it addresses care needs. Care work covers that provided in people's homes or in an institutional setting, whether it's through direct contracts with households or with third-party providers. It can sometimes be unpaid or done on an undeclared basis. One thing's clear, however, care work, whether carried out in people's homes or institutions, and whether it's paid or unpaid, is largely done by women and is systematically undervalued by society.
5: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode will focus on the importance of care work as a driver of sustainable growth.
4: The COVID-19 pandemic put care work in the spotlight, mainly due to the impact of school closures and the poor conditions in long-term care facilities, resulting in a high number of deaths among care home residents. But the care work sector was already in crisis prior to the pandemic, and the profession has been undervalued by our society for years.
5: Care workers are indeed more likely to be in low-paid employment with precarious working conditions. For instance, roughly 9 out of 10 low-paid care workers are women, while approximately 1 in 4 paid care workers is a migrant. The representation of women is much higher among domestic cleaners and helpers at 95% and childcare workers at 93%. More than half of cleaners and helpers are migrants. Even more striking is the European Labour Authority's finding that more than half of workers in domestic settings are undeclared workers. This can mean having to work in difficult, precarious, and sometimes dangerous jobs with a high risk of injury without any social or economic safety nets.
4: Moreover, women also carry out the bulk of unpaid care work within households. The unpaid care penalty for women in the EU, which is equivalent to the potential earnings they forego because of this unequal division of care responsibilities in the home, is estimated to reach €242 billion per year.
5: How is this economic disparity created?
4: Well, the problem is that the unequal sharing of care responsibilities between women and men prevents some women from engaging fully in the labour market. Women are less likely to be in employment, and if they are gainfully employed, they're more likely to work part-time. They're also more likely to pursue lower-paid careers that have fewer prospects for career advancement compared to men. Therefore, the unpaid care penalty increases over the course of a lifetime. The shortage and substandard quality of formal care services is the result of underinvestment in the care sector. Lack of investment translates into poor working conditions for employees in the care sector, fewer training opportunities, inadequate infrastructure, and a slowdown in the adoption of technology.
5: This undervaluing of care work creates a vicious circle that discourages investment in the care sector and reinforces gender inequalities. The European Parliament wants to break this cycle. Firstly, greater attention could have been given to the care sector in the Next Generation EU instrument, which provides a fiscal stimulus to help member states recover from the pandemic, alongside support for the digital transition and green transformation.
4: The European Parliament has called for an ambitious response that recognises care as a right and values it as the backbone of society. It has identified a range of measures for a care deal for Europe. This deal could help ensure a better sharing of care responsibilities between women and men, make it easier to bring in care providers from outside the home, and contribute to modernising and regulating the care sector.
5: But what are these measures?
4: To name just a few of these measures, they include recognising professional qualifications of paid care workers using objective criteria and gender-neutral job classification tools, guaranteeing decent wages, improved social rights, and fair working conditions for care workers, increasing EU funds and or specific targets to upgrade care infrastructure, and recognising the different types of unpaid care workers, support for these unpaid carers and the people being cared for by them. For instance, financial support and rehabilitation services.
5: These are just a few examples of what Parliament wants to put in place to break this vicious circle. Moreover, these measures would have great benefits for Europe in many areas, creating more and better jobs in the care sector and bringing about a more affordable and improved quality of care.
4: From an economic perspective, investing in the care economy would more than pay for itself. Other potential benefits that are less easily quantifiable include the improved health and well-being of both caregivers and care recipients.
5: Furthermore, it would lead to a greater number of women participating in the labour market. EU action to foster the equal earner, equal carer model could help women transition from unemployment to employment and from part-time to full-time employment. These shifts would reduce the care penalty on women by increasing women's earning potential and possibly generating benefits of between €24 and €48 billion per year for society.
4: Lastly, action in the care sector would be coherent with the aim of addressing some structural and therefore cross-cutting challenges common to all EU countries, such as an ageing population and persisting gender inequalities.
5: Care workers are essential to the functioning of our society and the well-being of our citizens. It's essential that we enhance the value of care work as a career to help build the Europe of tomorrow.
4: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Βρίσκεται παντού, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Για τι πράγμα μιλάμε? Μα για το ραδιόφωνο φυσικά. Στις 13 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ας γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το έμπιστο μέσο ενημέρωσης, χάρη στο οποίο σώθηκε κάποτε ο πύργος του Άιφελ από την καταστροφή. Μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες του 19ου αιώνα οδήγησαν στη γέννηση του ραδιοφώνου. Η εφεύρεση του τηλέγραφου από τον Αμερικανό Σάμιουελ Μόρς, η ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων από τον Γερμανό φυσικό Χάινριχ Ρούντολφ Χέρτζ, και τελικά η πρώτη εκπομπή σημάτων ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία το 1899 από τον Ιταλό εφευρέτη Γουλιέλμο Μαρκόνι. Στη Γαλλία, η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή έγινε από τον σταθμό του πύργου του Άιφελ τον Δεκέμβριο του 1921 με τη μετάδοση μιας συναυλίας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο πύργος του Άιφελ είχε φτάσει ένα βήμα πριν την καταστροφή. Σοβαρά! Ο πύργος είχε εγγενιαστεί το 1889 και αποτέλεσε κομμάτι της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού εκείνης της χρονιάς. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αποσυναρμολογούνταν 20 χρόνια αργότερα. Τι τον έσωσε? Το γεγονός ότι στο μεταξύ ξεκίνησε να λειτουργεί ως γιγάντια κεραία ραδιοφώνου. Και όχι μόνο τον έσωσε, αλλά τον βοήθησε να ψηλώσει κι άλλο και να φτάσει σε ύψος τα 324 μέτρα, χάρη στην προσθήκη κεραίων ύψους 12 μέτρων. Ας επιστρέψουμε όμως στη σύντομη ιστορία του ραδιοφώνου. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται τις τεράστιες συσκευές ραδιοφώνου που κοσμούσαν το σπίτι των παππούδων τους. Τα τρανζίστορ κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ραδιόφωνο μπορεί επιτέλους να ακούγεται παντού. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 σηματοδοτούν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα FM δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην ψηφιακή και τη δορυφορική μετάδοση του σήματος. Τη δεκαετία του 2000 εμφανίζονται τα podcast και το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κατάφερε λοιπόν να εξελιχθεί και να παραμείνει επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη κάθε πτυχής της ανθρώπινης δημιουργικότητας και την προώθηση της πολυμορφίας. Συνιστά επίσης βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αρχίσει να παράγει τις δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές. Μπορείτε να τις ακούσετε και να βρείτε επιπλέον περιεχόμενο στον ιστότοπο Europarl Audio.
7: Alcide Gasperi era un visionario.
8: Alcide Gasperi était un visionnaire, mais sa vision ne reposait pas sur des idéaux abstraits. Elle a été façonnée par l'expérience d'une personne qui a vécu aux frontières d'empires en mutation. En prononçant ces mots, Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, nous donne une idée de l'homme qu'était Alcide Gasperi, un homme politique qui rêvait d'unir dans la paix les nations d'Europe. Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.
9: Alcide de Gasperi naît à la fin du XIXe siècle dans une région de l'Empire austro-hongrois, majoritairement peuplée d'Italiens. Farouche opposant au fascisme, il fonde le parti de la démocratie chrétienne en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient le premier président du Conseil, c'est-à-dire le premier ministre de la République italienne. Il dirige alors le pays jusqu'en 1953. Aux côtés de Konrad Adenauer et de Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Parmi les nombreux héritages qu'il nous a laissés, il y a notamment l'idée que les nations et les peuples ont davantage à gagner en travaillant ensemble.
8: Né dans le Trentin, terre de frontières et de passages, il a vécu la transition entre deux époques. Il a vu au-delà des frontières et de l'horizon historique et a ainsi imaginé une Europe unie, un monde où la diversité pourrait représenter la force d'un grand projet commun.
9: Alcide de Gasperi est né le 3 avril 1880 dans les montagnes du Trentin ou Adige, également connu sous le nom de Tyrol du Sud. Cette région faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Ses parents, très pauvres, étaient de fervents catholiques. En 1900, il s'installe à Vienne pour étudier la philologie et s'engage dans le mouvement étudiant catholique. Après avoir obtenu son diplôme, Alcide de Gasperi rentre dans le Trentin et travaille comme journaliste pour un journal catholique. À cette époque, il participe à des campagnes visant à obtenir de meilleurs droits pour la minorité italienne qui vit dans la région. Lorsque l'Empire austro-hongrois se disloque en 1918, le Trentin est rattaché à l'Italie. Un an plus tard, Alcide De Gasperi cofonde le Parti populaire italien, avant d'être élu au Parlement italien en 1921. Les années 20 sont marquées par la montée au pouvoir de Mussolini. En 1926, le Parti fasciste interdit tous les autres partis politiques, y compris le Parti populaire. Ses dirigeants sont contraints d'abandonner la vie politique ou de s'exiler. Alcide De Gasperi est arrêté en 1927 et condamné à 4 ans de prison. Il est finalement libéré grâce à l'intervention du pape Pie XI, puis passe 14 ans au Vatican comme bibliothécaire. Il profite de cette période pour trouver comment concilier ses valeurs religieuses et son action politique. Il écrit alors l'ouvrage « Idee ricostruttive » ou « Idées pour la reconstruction », qui servira de fondement du Parti de la démocratie chrétienne, créé secrètement en 1943.
8: Après la chute du fascisme, Alcide De Gasperi dirige son parti nouvellement formé et devient Premier ministre. Il le restera jusqu'en 1953. Durant les années De Gasperi, l'Italie se reconstruit sur les bases d'une nouvelle constitution républicaine et d'institutions démocratiques plus fortes. Elle tire également parti d'une reprise économique rapide. Parmi les réformes mises en place à cette époque, on compte le droit de vote des femmes, mais aussi des réformes sur le logement, l'agriculture, le développement du sud de l'Italie et l'investissement dans l'énergie. Fervent défenseur de la coopération internationale, Alcide De Gasperi considère que l'Italie doit retrouver le rôle qu'elle occupait sur la scène mondiale. À la conférence de la paix de Paris le 10 août 1946, il représente l'Italie. Cet événement marque le retour du pays dans la communauté internationale.
10: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
9: En prenant la parole dans cette assemblée internationale, je sens que tout, hormis votre courtoisie, est contre moi. C'est avant tout mon statut d'ancien ennemi qui me donne l'impression d'être assis sur le banc des accusés. Mais aussi le fait d'avoir été convoqué ici après que les plus éminents d'entre vous ont, à la suite d'un long et laborieux débat, déjà formulé leurs conclusions.
8: Pour que l'Italie retrouve sa place sur la scène mondiale, il s'emploie à persuader le pays de faire partie du plan Marshall des États-Unis et d'adhérer à l'OTAN, à une époque où l'Italie compte encore l'un des plus grands partis communistes d'Europe de l'Ouest.
7: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
8: Alcide De Gasperi avait compris que pour donner un avenir à l'Italie, il fallait créer un avenir pour l'Europe. Un avenir différent du passé. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait compris la nécessité de trouver des compromis tout en restant déterminé à ne jamais transiger sur les valeurs auxquelles il croyait et auxquelles nous croyons tous aujourd'hui.
7: In cui oggi noi tutti crediamo.
8: L'une de ses contributions les plus marquantes est son engagement en faveur de la réintégration de l'Allemagne dans la communauté internationale. Aux côtés du chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, et du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Ces trois hommes, originaires de régions frontalières et persécutés par le fascisme, ont bien compris une chose. Les frontières doivent être surmontées pour mettre fin à toutes ces années de guerre. Alcide De Gasperi soutient la déclaration Schuman qui conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et il promeut également l'idée d'une politique de défense européenne commune. En 1951 à Strasbourg, il s'adresse en français à l'Assemblée du Conseil de l'Europe sur l'importance de la Communauté européenne de défense.
11: Si nous ne bâtirons que des administrations communes, sans qu'il y ait une volonté politique supérieure, vivifiée par un organisme central dans lequel les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale.
9: Alcide De Gasperi croit fermement que ses efforts visant à unifier l'Europe apporteront la paix et la démocratie au continent. Il imagine une Europe unie qui ne remplacerait pas les nations individuelles mais qui établirait un partenariat où les États se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ses expériences dans une région frontalière, sous un régime fasciste en tant que membre d'une minorité, le persuadent que l'unité européenne est nécessaire pour panser les plaies de la guerre et empêcher de futures atrocités. Sa vision est étroitement liée sur celle de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, les deux autres architectes de l'Union européenne.
8: Il meurt en 1954 avant de voir son rêve se réaliser. Alcide De Gasperi reste néanmoins une figure capitale de l'histoire de l'intégration européenne. Son héritage se transmet dans les valeurs et les institutions de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Voici l'Europe imaginée par Alcide De Gasperi. Une Europe où les frontières ne limitent pas les ambitions, où la coopération conduit à une prospérité partagée. Une Europe que nous devons continuer à construire pour ceux qui viendront après nous. Une Europe fondée sur des valeurs et qui propose des solutions. Aujourd'hui et chaque jour, souvenons-nous de lui, rendons hommage à son héritage et concrétisons sa vision.
7: Et realizzeremo la sua visione.
9: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.